Stoupává myšlenka právě, rodí se ve světle, ztrácí se, do ticha zvuky pronikají.